Doznělo kapričo pro klavír na levou ruku a 8 dechových nástrojů Leoše Janáčka. Dílo zahráli Paul Crossley a soubor London Symphonietta, který na nahrávce řídil David Etherton. Kapričo znamená rozmar i vrtoch. K nejpopulárnějším kapričím náleží ta Paganiniho, napsaná pro sólové housle. Poslechneme si všech 24 kousků v interpretaci houslového virtuóza Itzhaka Perlmana.

0: Doznělo 24 kapričí pro sólové housle opus 1 od Nicola Paganiniho. Hrál izraelsko-americký houslista, dirigent a pedagog Itzhak Perlman.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Ráda bych posluchačům připomněla českého skladatele Zdeňka Lukáše. Jehož život a tvorba se uzavřely v roce 2007. Bambini di Praga zaspívají jeho duchovní skladbu pro dětský sbor a kapela Gaudete et exultate. Při třetí části se obzvláště tají dech.

Skladbu Gaudete et exultate, radujte se a jásejte, od Zdeňka Lukáše zaspívali Bambini di Praga. Sbormistry pěveckého sboru byli Blanka Kulinská a Bohumil Kulinský. Možná jste si všimli, že dnes často uvádíme skladby označené Capriccio. V této sérii to bylo například Capriccio Leoše Janáčka nebo Jana Dismase Zelenky. Capriccia najdeme v hudbě asi od 16. století, jsou různého typu i obsazení. Teď si poslechneme Capriccio pro fagot a orchestr Giuseppa Verdiho, dílo mladého skladatele. Hraje Andrea Magnani a Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Řídí Riccardo Chailly.

0: Doznělo Verdiho Capriccio pro fagot a orchestr, hrál Andrea Magnani a milánský symfonický orchestr Giuseppa Verdiho. Dirigoval Ricardo Chailly. U mikrofonu Českého rozhlasu D-dur s vámi byla Stanislava Střelcová.
1: Český rozhlas D-dur.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Vzhledem ke kvalitě naší telefonní sítě tento zvuk jistě dobře znáte, vážení posluchači. Ano, je obsazeno. Technickým slovníkem řečeno, jedná se o pravidelně přerušovaný tónovým generátorem vytvářený akustický signál o konstantní frekvenci zhruba 440 kHz. Hudebníci by řekli, že jde o repetovaný, čili několikrát za sebou opakovaný tón. A to je jev, který budeme probírat v tomto pořadu. Dnešní téma se bude trochu překrývat s hudebním jevem zvaným prodleva, kterým jsme se v Dakápu už jednou zabývali, ale prostoru pro důkladné rozjímání je stále dost. Repetovaný tón je prostředkem poměrně primitivním a lze si jím celkem úspěšně zjednodušit život. S oblibou to činí skladatelé rockové hudby, kteří na jednom opakovaném tónu postaví celý part basové kytary. Není nutno vymýšlet nějaké složité doprovodné figury a přitom muzika bude zcela jistě šlapat.

Takový primitivní základ se dá snést, vyklene-li nad ním skladatel skutečně nápaditou melodii. Pokud se tak nestane, jde o ubohost. Ve vážné hudbě se naštěstí s tak zjevnými známkami primitivismu nesetkáváme. Po lapidárních prvcích, jako je repetovaný tón, autoři sahají velmi obezřetně a vždy je jejich použití opřeno o nápad, který jednoduchost tohoto prostředku odůvodní. Podíváme se nejprve po těch nejzářnějších příkladech z období baroka. Pravidelného posluchače da Capa jistě nepřekvapí, že sáhnu po skladbách Johanna Sebastiana Bacha a Jana Dismase Zelenky.

první věta Bachova 6. Braniborského koncertu je postavena na stejném jednotónovém základu jako ten primitivní rokový kolovrátek. Jenomže taková lapidárnost je nutná, jinak by doprovod odváděl naši pozornost od velmi komplikovaných kánonů, které se jako liány vinou nad ním.

S repetovaným tónem se však samozřejmě nesetkáme jen v doprovodu. Může být i součástí tématu, třeba fugového. V Bachových Janových paších je sborová fuga, o níž by se dalo říci, že její téma tvoří jeden rychle opakovaný tón. O jednoduchosti se tu však dá hovořit jen stěží.

Jan Dismas Zelenka zůstal za Bachem jen v máločem pozadu a v oboru jednotónových fugových témat toho, řekl bych, skoro překonal. Jeho Missa dei Filii končí obrovitou fugou Cum Sancto Spiritu, jejíž téma je skutečně pouhým repetovaným tónem. Škoda, že si z tohoto díla můžeme pustit jen kousek.

Zelenka působil většinu svého života v Drážďanech a jeho komorní skladby byly psány pro zcela konkrétní hráče, jejichž kvality skladatel velmi dobře znal a noty jim šil doslova na míru. V drážďanské kapele zřejmě nad všechny vynikal fagotista, protože jeho party jsou v Zelenkových kompozicích neslýchaně virtuózní. Poslechněme si fagotové solo z jedné triové sonáty, jakousi bizarní kombinaci superrychle repetovaného tónu s klokanými se skoky do nejhlubších oblastí fagotového rozsahu.

klasicismu se námi zkoumaný jev asi nejčastěji vyskytuje v operních recitativech, kde se na jediném tónu odrecituje půl stránky, pak se přejde k druhému tónu a tam se oddrmolí ta druhá půlka.

Romantismus je zlatý věk melodie. A tak plochý hudební prostředek, jakým je repetovaný tón, je tam dosti exotickým jevem. A přesto největší ze všech melodiků, Franz Schubert, zařadil do největší ze svých symfonií téma postavené právě na něm. O tom, že vůbec nezní ploše, se teď můžete přesvědčit.

Techniku repetovaného tónu si osvojili nejen skladatelé, ale i některá domácí zvířata. Jedno z nich na něm postavilo celý svůj repertoár.

Tento motiv byl pak silným inspiračním zdrojem například pro Camilla Saint-Saense, který portrét onoho užitečného tvora zařadil do svého karnevalu zvířat.

Tím jsme se přesunuli do 20. století. To neohrnuje nos nad žádným prostředkem a i pro dnešní téma tu najdeme několik pěkných ukázek. První bude pocházet z jedné varhanní skladby francouzského skladatele Oliviera Messiaena. Jednohlasá melodie, která kompozici uvádí, se vždy po několika taktech jakoby zasekne na jednom synkopicky rytmizovaném tónu.

O Michaelu Kocábovi se ví, že byl členem legendární skupiny Pražský výběr a že se poté stal poslancem, který se podílel i na našem osvobození od našich osvoboditelů. Zapomíná se však na to, že je také skladatelem vážné hudby. Skladeb, které vyšly z jeho pera, není mnoho, ale ty, které spatřily světlo světa, stojí za to. Jednou z těch nejlepších jsou variace na Corelliho téma pro dva klavíry, které pro rozhlas kdysi nahrál autor společně s klavíristou Tomášem Výškem. Mimochodem, na klavír se dají rychlé repetované tóny hrát až díky relativně mladému vynálezu takzvané anglické mechaniky. Mozartovi, Beethovenovi nebo třeba Chopinovi se o takovýchto možnostech klavíru samozřejmě ani nesnilo. Pravda ovšem je, že se bez nich obešli. Nyní ale ukázka z variací na Corelliho téma Michaela Kocába.

Vhodným zakončením tohoto pořadu bude, myslím, jedna skladba od českého skladatele Karla Husy. Tento muž odešel z komunistického Československa do Ameriky a udělal tam skutečnou díru do světa svou orchestrální skladbou Hudba pro Prahu 1968. Dílem, které se v celém světě dočkalo zhruba 10 000 repríz. Pro soudobou kompozici je to fantastické číslo. Kromě toho Husa dostal Pulitzerovu cenu za svůj smyčcový kvartet. Dnes bych vám ale rád pustil ukázku z jeho žesťového kvintetu. Jehož poslední věta nese název Cestovatelé. Není to však jen obraz zmatených lidiček, kteří s kufrem v ruce bloudí po světě, nýbrž i obraz ptáků, táhnoucích rok co rok přes půl země koule. Všichni živí tvorové jsou svým způsobem cestovateli a Husa nám tento bizarně komický fakt sděluje ve skladbě plné virtuozity, skladatelské i hráčské. Repetovaný tón patří ovšem k základním stavebním kamenům kompozice.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Tak a nyní malé barokní zastavení. Velký německý mistr, který se Evropu podmanil svými italskými operami a nakonec umíral jako nejslavnější anglický skladatel. Georg Friedrich Händel a část

Dva měsíce poté, co už světově proslulý český skladatel a vážený profesor konzervatoře v New Yorku Antonín Dvořák uvedl v Carnegie Hall svou novosvětskou symfonii, zkomponoval ani ne za 14 dní pětivětou svitu A-dur pro klavír a za rok ji instrumentoval. Prvního provedení orchestrální verze se už skladatel nedožil, bylo to v roce 1910. Českou filharmonii tehdy vedl Karel Kovařovic. Jak klavírní, tak orchestrální verze jsou skvostné, je to v skutku dvořákovsky rozespívaná hudba. A my si poslechneme, jak se celá skladba v orchestru otevírá. Slavnostně hraje Andante con moto Česká filharmonie pod taktovkou Václava Neumanna.

0: Nerozlišoval mezi hudbou vážnou a populární. Byl to syntetik, který do partitury dokázal včlenit vše možné. Časté střídání metra, polyrytmiku, měl rád latinskoamerické rytmy, samozřejmě židovské inspirace, ale do muzikálu propašoval třeba i fugu. Takový byl Leonard Bernstein jako osobitý skladatel. A my si ho připomeneme zároveň i jako výtečného dirigenta, který jen v čele New Yorkské filharmonie, kam nastoupil jako nejmladší šéf dirigent v historii tělesa, strávil 11 let a oddirigoval 830 koncertů. A k tomu stovky dalších koncertů s desítkami dalších orchestrů téměř po celém světě. S jedním z nich, studiovým symfonickým orchestrem, teď Leonard Bernstein přizve ke spolupráci tenoristu Joseho Carrerase a nabídnou dost možná nejkrásnější píseň z Bernsteinova legendárního muzikálu z roku 1957 West Side Story, aneb Romeo a Julie z newyorské západní čtvrti West Side.
1: Maria.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Jako korunovační je označován Mozartův 26. klavírní koncert D-dur, zkomponovaný 2 roky před skladatelovou smrtí v roce 1789. Není to Mozartův titul, ani nebyl komponován k příležitosti korunovace. Byl ovšem v době korunovace Leopolda II. Mozartem provozován. A to později vedlo vydavatele díla Johana Andrého k tomu, že tento fakt připomněl na titulním listě. A ono spojení pak zůstalo. Andrému se také přisuzuje dokomponování chybějících taktů v sólovém klavírním partu, především v levé ruce, které Mozart už nestihl dokončit. A nebo je zkrátka nevypsal, protože sám při hraní dobře věděl, co chce hrát, i bez not. O koncertě číslo 26 D-dur se někdy pro jeho půvab hovoří jako o rokokovém. Tady je jeho volná věta Larghetto. Hrají Jene Jandó a Concertus Hungaricus.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Každá ze 4 symfonií Johannesa Brahmse v průběhu let dostala jakési přízvisko, přívlastek, jenž ji charakterizuje. První je patetická, druhá pastorální, třetí heroická a čtvrtá elegická. Nás bude v příštích minutách zajímat ta třetí, dílo zralého 50-letého mistra, prvně uvedené v roce 1883. Dirigent Hans Richter o něm hovořil jako o Brahmsově eroice. Obávaný hudební kritik Hanslick ji označil za umělecky nejblíže k dokonalosti. Premiéru měli v rukách vídeňští filharmonikové. Nám zahrají ti berlínští pod taktovkou Claudia Abáda. A to překrásnou třetí větu. Jejíž melodie se mnohokrát objevila i v populární hudbě či ve filmu. Frank Sinatra na ní zpíval Take My Love. Mimo jiné provázela americko-francouzský film s Ingrid Bergmanovou a Yvem Montanem ve francouzštině nazvaný Aimez vous Brahms, máte rádi Brahmse. Ostatně Montan pak na onu melodii naspíval jeden svůj slavný šanson. Ale teď v té původní podobě, jak se zrodila v hlavě velkého Brahmse a jak zní ve třetí větě symfonie číslo 3 F-dur, berlínští filharmonikové Claudio Abbado.

Johann Heinrich Schmelzer, sonáta cum tubis in pleno pro instrumentální soubor. Hraje muzika Florea, řídí Marek Štrincl.

Programní hudba, na rozdíl od hudby absolutní, líčí nějaký mimohudební výjev. Třeba tok řeky od pramene k ústí nebo jízdu lokomotivy. Typickým prostředkem takové hudby jsou zvukové nápodoby, třeba dusotu kopyt, hřmění či bublajících potůčků. Programní hudba byla oblíbená v baroku, vrátila se uprostřed romantismu. Ottorino Respighi v orchestrální svitě římské slavnosti z roku 1928 vylíčil průběh gladiátorských zápasů, včetně trubkových signálů, strachu odsouzenců i hrozivého vrčení lvů. Někomu to přijde až příliš popisné, ale s orchestrem Respighi rozhodně zacházet uměl. Královský liverpoolský orchestr řídí Vasily Petrenko.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Jedním z lidí, kteří byli nejblíže velkému Beethovenovi, byl Ferdinand Ries, který byl nejprve žákem velkého skladatele a také jeho chráněncem, posléze sekretářem, kopistou a po skladatelově smrti i autorem autentických vzpomínek na Beethovena. Byl také výtečným interpretem Beethovenových skladeb a byl také brilantním klavíristou a zručným skladatelem, což právě teď dokážeme. Část Riesovy sonatiny pro dva klavíry C-dur přednesou Vasilij Primakov a Susan Kagan.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Josef Haydn, druhá věta z koncertu pro trubku a orchestr S-dur. Hraje Hakan Hardenberger, Akademii svatého Martina v Polích řídí Sir Neville Mariner.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Před námi je luteránský hymnus o křtu páně a svátosti křtu jako takové, který kolem roku 1542 napsal Martin Luther. Christ unser Herr zum Jordan kam. Kristus náš pán, když přišel k Jordánu. Uslyšíme ho bez hudebnění velkého Johanna Sebastiana Bacha, který melodii hymnu použil jako cantus firmus svého chorálního preludia BWV 684. Na varhany hraje Jan Kalfus.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Wolfgang Amadeus Mozart, árie Belmonta z prvního dějství opery Únos ze Serailu. Zpívá Plácido Domingo, mnichovský rozhlasový orchestr řídí Eugene Cohn.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Na počátku 16. století se ve Ferraře ucházeli dva velcí skladatelé té doby o místo u dvora rodu d'Este. Byli to Josquin des Prez a Heinrich Isaac. Existuje posudek na oba skladatele, který sepsal jistý Gian d'Artiganova, jakýsi dodavatel hudebníků pro italské a francouzské dvory. Isaac má lepší charakter než Josquin, i když je ve skutečnosti Josquin lepší skladatel, pracuje jen tehdy, když sám chce, a ne tehdy, je-li o to žádán. Isaac bude pracovat, kdykoliv ho o něco požádáte. Dnes patří oba ze zmíněných starých mistrů k obdivovaným autorům světské i duchovní hudby. Dvůr d'Este si tenkrát vybral Josquina, my si pro tuto chvíli vybereme Heinricha Isaaca a poslechneme jeho varhanní skladbu La Martinella. Hraje Sarah Stowe.

Antonio Vivaldi, árie z opery Orlando Furioso. Zpívá Simon Kermes, Venice Baroque Orchestra řídí Andrea Marcon.

Vždycky je osvěžující setkání s hudebním géniem. Teď přijměte pozvání k dalšímu. Toto je koncertní předehra Leonora Ludwiga van Beethovena. Gewandhaus Orchestr Lipsko, Kurt Mazur.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Nino Rota, svita z filmu Vojna a mír. Filharmonický orchestr řídí Gianluigi Gelmetti.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. A teď je před námi zhudebnění základní modlitby katolické a většiny křesťanských církví. Otčenáš, neboli latinsky Pater Noster. Asi bychom se nedopočítali, kolik skladatelů Otčenáš zhudebnilo od těch nejstarších po současné žijící autory. V každém případě to následující je z pera skladatele, jehož život vymezila pravděpodobně data 1490 až 1562. To úmrtí víme docela přesně, neboť v té době už byl Blám Adrian Willaert velmi ctěným regenschorem chrámu svatého Marka v Benátkách. Tedy Willaertovo zhudebnění modlitby Otčenáš a nizozemský komorní sbor.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Francois Couperin, Dulian de Moncker, árie pro kontratenor a teorbu. Zpívá René Jakobs, hraje Konrad Jugendl.

16 let bylo Wolfgangu Amadeovi Mozartovi, když v rodném Salzburku zkomponoval svou symfonii číslo 16 C-dur. Ač komponována pro dva hoboje, dva lesní rohy a smyčce, ve druhé větě tříveté symfonie dechy vůbec nehrají a prostor tak mají pouze smyčcové nástroje. Poslechněme si ono Andante Grazioso v nahrávce souboru The English Concert, který vede Trevor Pinnock.

tempová označení jako allegro, largo, andante, presto mívají i výrazový obsah. Allegro třeba znamená rychle, ale i vesele. Není správné je uvádět jako názvy vět a skladeb. Jsou to pokyny pro interpreta, ne pro posluchače. Robert Schumann a upravovatel Miša Majský, číslo 1 z cyklu Märchenbilder, opus 113 v úpravě pro violončelo a klavír. Hraje Miša Majský, hraje na klavír také Marta Argeričová.

Víme o něm jen málo a přesto, nebo možná právě proto, dodnes uchvacuje svou hudbou. Francouzský barokní mistr, gambista, skladatel Monsieur de Saint-Colombe. Lecos si o něm dohledali, ale jistě také domysleli tvůrci slavného francouzského filmu Všechna jitra světa z roku 1991. V hlavní roli je pochopitelně především Saint-Colombův nástroj, gamba, k níž přidal sedmou strunu, proslavil se virtuozitou na ní a učí na ní hrát Gérarda Depardieu, tedy Marena Maréze. Ale my si nyní ukážeme, že Saint-Colombe, ač je to takřka synonymum pro gambu, není jen gamba. Lee Santana a Andrew Lawrence King hrají jeho Le Varier pro arciloutnu a harfu.

Haydn strávil asi 30 let ve službách knížat Esterházyovského rodu, kde měl práci snů, alespoň tedy z dnešního pohledu. Měl psát hudbu pro prince, měl k dispozici dobrý orchestr i operní ansámbl. Co by za to dnešní skladatelé dali? V rakouském Eisenstadtu, kde byl úžasný sál, dodnes užívaný, byl skladatel poměrně izolován od ostatního světa, od hudebního dění, které se koncentrovalo především k císařskému dvoru ve Vídni. Ale Haydn to glosoval celkem příznivě. Od světa jsem byl odloučen, takže jsem musel být originální. A to také byl. I díky tomu se stal a je nazýván otcem smyčcového kvartetu, otcem symfonie. A jeho originalitu dokazuje i následující partitura, byť už z pozdějšího londýnského období. Úžasné finále symfonie číslo 104 D-dur londýnské. Vídeňští filharmonikové André Previn.

Úchvatná byla kariéra francouzského mistra Maréna Maréze. Jako virtuos na violu da gamba byl proslulý oslnivou technikou a nádherným tónem. Však to byl také žák legendárního pana Saint-Colomba, jak o tom vypráví i slavný film Všechna jitra světa. Ale Maré došel i ke skladatelskému uznání. Je autorem asi 600 skladeb pro gambu a dokonce i 4 oper. Ale přeci jen se dodnes nejčastěji setkáváme s jeho hudbou instrumentální, v níž málo kdy chybí jeho milovaná gamba. A v následujícím kousku tu budou hned dvě. Le Voix Humaine, lidské hlasy, pro dvě violy da gamba, hraje dvojice s názvem Le Spectre de la Rose.

Antonín Dvořák, Slovanský tanec číslo 8 G-moll. Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu řídí Rafael Kubelík.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Felix Mendelssohn Bartholdy, symfonie pro smyčcový orchestr číslo 8 D-dur a její finální čtvrtá část hraje Orpheus Chamber Orchestra.

Jméno italského mistra 17. století Girolama Fantiniho znají asi především trumpetisté. Fantini totiž tento nástroj bravurně ovládal. Skvělá hra na trubku ho přivedla nejprve do služeb jednoho z velkovévodů slavného rodu Medici, ale také třeba do Říma, kde pořádal společné koncerty s varhaníkem Frescobaldim. Fantini také napsal ceněnou školu hry na trubku a svému nástroji věnoval několik desítek krásných skladeb. My si z nich vybereme sonátu číslo 8 v nahrávce trumpetisty Niklase Eklunda a varhaníka Knuta Johannesena.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Teď si dopřejeme tóny a barvy a temperament španělské prostřednictvím jednoho z nejzajímavějších a nejpopulárnějších španělských skladatelů 20. století, Joaquina Rodriga. Je autorem asi 200 kompozic a je třeba jedním dechem dodat alespoň dvě zajímavosti. Rodrigo byl od dětství slepý a své pozoruhodné dílo zapisoval brailovým písmem. A za druhé, i když je dnes spojován především se skvostnými kompozicemi pro kytaru a hodně přispěl k etablování kytary coby koncertního nástroje na klasickém pódiu, sám na tento nástroj prý neuměl ani zabrnkat. Nejslavnější skladbou Joaquina Rodriga je Concierto de Aranjuez, krásou rokokového paláce v Aranjuezu inspirovaný třívětý koncert. Krajní věty jsou temperamentní a plné tanečních rytmů, překrásná volná věta uchvacuje svou melodií, jemnou instrumentací i dvojzpěvem kytary a anglického rohu. Poslechněme si. Na kytaru hraje Julian Bream, Evropský komorní orchestr vede John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Basbaritonista Adam Plachetka teď vstupuje na operní jeviště, aby nám zaspíval árii Petra Voka z prvního dějství poslední dokončené opery Bedřicha Smetany, komicko-romantické Čertovy stěny. Mnozí ji považovali ve Smetanově tvorbě za krok zpět, někteří za výplod nemocného člověka. Naopak velkou zastánkyní díla byla třeba Charlotte Masaryková. Objevovaly se různé úpravy, poválečné inscenace se ale vrátily k původní podobě díla, tak, jak zaznělo při premiéře 2 roky před Smetanovou smrtí. Příznačné je, že i všechna česká divadla uvedla Čertovu stěnu ze Smetanových oper vždycky jako poslední. I když není inscenována tak často, některé árie zdobí leckterý koncertní pěvecký recitál. Například ta, kterou zpívá Petr Vok z Rožmberka v prvním dějství. A Adama Plachetku v ní teď doprovodí Symfonický orchestr Českého rozhlasu s Ondrejem Lenárdem.

A nyní skutečná rarita, hned z několika pohledů. Jedna z nejstarších nám známých žen skladatelek, nadto významná šlechtična, Markéta Rakouská, Margaret d'Autriche, jedna z nejschopnějších žen rodu Habsburků, dcera pozdějšího císaře Maximiliána Habsburského, s níž míříme na konec 15. století a do prvních desetiletí století 16. Ač třikrát provdána, většinu života prožila sama. Poprvé ovdověla v 18, podruhé ve 24. Nakonec vládla jako regentka v Nizozemí a vychovávala děti svého zesnulého bratra Filipa Sličného a jeho ženy Johany Šílené. Přes komplikovaný život a řadu osobních tragédií se Markéta Rakouská živě zajímala o umění, včetně hudby, a dokonce je autorkou několika děl. Například toto jsou její tance, dance. Zpívají a hrají členové souboru Klemenčič Consort.

0: Tokáta je skladba demonstrující hráčskou virtuozitu a možnosti nástroje, nejčastěji klávesového. Obvykle v ní slyšíme rychlé pasáže přes celý rozsah klaviatury, rychle repetované tóny, akordické rozklady přes několik oktáv a podobně.
1: Když 26-letý Robert Schumann zkomponoval svou tokátu opus 7, byl přesvědčen, že je to nejtěžší kus, jaký byl do té doby pro klavír napsán. Sám pomýšlel na dráhu klavírního virtuóza a toto dílo tak do značné míry vypovídá o jeho vlastní brilanci ve hře na klavír. Part tokáty je skutečně mimořádně náročný. Mnohé klavíristy jeho interpretace doslova bolí. Stačí se podívat do notového zápisu. Přes technickou náročnost je to ale stále také krásná hudba. Tak si ji poslechněme v interpretaci Květoslavy Novotné.

Stanice D-dur hraje 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu skladby se stručnými komentáři. Vesměs jsou to kompletní díla, jen ve všední dny mezi 4. a 8. hodinou, ráno i odpoledne, vybíráme pro méně zkušené posluchače v pořadu Klasika na dosah nejatraktivnější části skladeb. V sobotu v 16 hodin hrajeme starou hudbu, v neděli operu a o víkendu dopoledne určuje dramaturgii náš hostitel v programu Na návštěvě. Stanice Český rozhlas D-dur, to je samá hudba.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Španělská píseň Růže prokvétá v máji je ze 17. století. Hraje muzika poetika.

Mimořádně ceněný byl Ital Antonio Vivaldi už za svého života. Jako výtečný houslista, úspěšný pedagog v benátském dívčím sirotčinci Ospedale, který díky němu také záhy proslul uměním svých schovanek, a samozřejmě jako skladatel, autor 800 děl, z nichž 500 jsou koncerty pro nejrůznější nástroje a nástrojové kombinace. Čtveroročních dob patří k nejznámějším koncertům do dneška. A my si teď poslechneme první větu prvního koncertu, tedy Jara, jehož úvodní sonet mluví o spícím pasáčkovi kos po boku se svým věrným psem. Hrají německá houslistka Anne-Sophie Mutter a trondheimští solisté.

ale přirozené, plynulé propojování tónů, kultivovanou práci s barvou hlasu, bez přehnaného vibráta. V Itálii se tato hlasová kultura pěstovala už od počátku 17. století. Používá se v odpovídajícím repertoáru dodnes, není však vhodná pro dramatické opery, vyžadující maximální zvukovou průraznost. Vincenzo Bellini, árie Imogenis, druhého dějství opery Pirát, zpívá Angela Georgiou, Královský filharmonický orchestr řídí Marco Armilato.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Jednou z nejslavnějších skladeb známého amerického autora 20. století Samuela Barbera je jeho působivé Adagio pro smyčce z roku 1938. Hluboce kontemplativní a jakoby melancholický nádech díla, narůstající zvuk ke gradaci a následnému stišení, impresivní harmonizace, to vše z něj dělá nejhranější Barberovu partituru. A snad proto se skladatel v roce 1967 rozhodl dát Adagiu i vokální podobu. Přepracoval Adagio do Agnus Dei, zpěvu Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. A výsledek je opět imponující. Poslechněte si v podání Pražského filharmonického sboru, vedeného Pavlem Kýnem.

Veleúspěšnou operní kariéru Giuseppa Verdiho lemují dvě jeho jediné komické opery. Na začátku to byla prvotina Jeden den králem, která propadla a Verdi kvůli tomu dokonce uvažoval o tom, že přestane komponovat, což díky bohu neučinil. A tak na konci té dlouhé cesty můžeme potkat Falstaffa, lyrickou komedii 80letého milovaného světově proslulého mistra, který byl Verdiho velkým triumfem. A Finis coronat opus, konec završuje dílo. A Verdi, jak predikoval libretista Falstaffa Arrigo Boito, skončil huronským smíchem. Toto je finále, závěrečná scéna třetího dějství opery Falstaff. Tutto nel mondo è burla, všechno je komedie, zpívají ve formě fugy Renato Bruzon, Leonucci, Barbara Hendricks, Los Angeles Philharmonic Orchestra hraje a diriguje Carlo Maria Giulini.

Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den ze stanice Český rozhlas D-dur přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to skladby, které napsali Leoš Janáček, Ottorino Respighi, Antonín Dvořák, Joaquín Turina, Gioachino Rossini, Claudio Monteverdi a Johann Sebastian Bach. Na úvod zazní sonáta pro housle a klavír Leoše Janáčka. Janáček ji psal na počátku první světové války. Jako první vznikla úvodní balada, v roce 1915 dokomponoval další věty. Sonátu pak ještě o 5 let později revidoval a k premiéře došlo až v dubnu 1922 v Brně. Hrají František Novotný housle a Vladimír Holý klavír.

0: Sonátu pro housle a klavír Leoše Janáčka hráli František Novotný housle a Vladimír Holý klavír.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Cyklu symfonických básní nazývaném Římská trilogie vzal Ottorino Respighi poctu věčnému městu, kde se sice nenarodil, ale které miloval. Uslyšíme římské fontány, kterými nás provází v průběhu dne. Fontána na Valle Giulia za úsvitu, fontána Tritonova ráno, fontána di Trevi v poledne a fontána Villa Medici při západu slunce. Národní orchestr BBC Wales řídí Tadaaki Otaka.

0: Římské fontány Ottorina Respighiho hrál Národní orchestr BBC Wales, dirigent Tadaaki Otaka.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Chcete vědět, co dělám? Psal Antonín Dvořák z Vysoké příteli Aloisu Goeblovi v srpnu roku 1889. Mám toho plnou hlavu, jen kdyby to mohl člověk i hned napsat. Ale jaká pomoc musím pomalu, jen co ruka stačí, a to ostatní dá Pán Bůh. Nyní mám už zase tři věty nového kvarteta s klavírem úplně hotové a finále bude za několik dní. Jde to nad očekávání.

0: Klavírní kvartet číslo 2 Es-dur opus 87 Antonína Dvořáka hrálo Sukovo trio. Josef Hála, Josef Suk a Josef Chuchro. A Josef Koďousek s nimi na violu.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Joaquín Turina komponoval symfonii Sevillianu jako poctu svému rodnému městu, španělské Sevillie. Rozdělil ji na tři věty. První nazval Panoráma, druhou Po řece Guadalquivir a třetí Slavnost v San Juan a Snalfaráče. Hamburský symfonický orchestr řídí Miguel Ángel Gómez Martínez.

0: symfonii Sevillianu Joaquina Turini hrál Hamburský symfonický orchestr, dirigent Miguel Ángel Gómez Martínez.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Sonáta pro smyčcové nástroje číslo 1 Joaquina Rossiniho byla zřejmě už v jeho době natolik oblíbená, že vznikla i úprava pro dechové nástroje. Jako kvartet pro flétnu, klarinet, fagot a lesní roh ji zpracoval klarinetista a profesor pařížské konzervatoře Frédéric Baer. A nyní zahraje Michael Thompson Wind Quartet.

0: Kvartet pro flétnu, klarinet, fagot a lesní roh Joaquina Rossiniho hrál Michael Thompson Wind Quartet.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Mariánské nešpory Claudia Monteverdiho patří k největším dílům tohoto skladatele, stojícího na pomezí renesance a baroka. Vznikly v roce 1610, kdy Monteverdi opustil dvůr v Mantově a poohlížel se po jiném zabezpečení. Jsou věnovány papeži Pavlu V. První doložené provedení díla se konalo roku 1613 v Benátkách a Monteverdi byl na jeho základě zvolen tamním kapelníkem. V nešporách využívá dvouzborovou techniku spolu se sólovými hlasy a hlásí se k takzvané seconda pratica, novému stylu směřujícímu k baroku. Všech 14 částí vystavěl v kantu firmu na Gregoriánském chorálu. Skladbu uslyšíme v podání francouzského souboru Pygmalion, který v roce 2006 založil a vede dirigent Rafael Pichon.

0: Mariánské nešpory Claudia Monteverdiho hrál a zpíval soubor Pygmalion, dirigent Rafael Pichon.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Následující skladba v podání Loutny je původně partita číslo 3 E-dur pro solové housle BWV 1006, poslední ze souboru sonáty a partity Johanna Sebastiana Bacha. Sám Bach ji přepsal do podoby svity, nástroj neurčil, ale mohla to být právě dobře Loutna. Hraje Lutz Kirchhoff.

0: Svitu Edur BVV 1006A Johana Sebastiana Bacha na loutnu hrál Lutz Kirchhoff.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den ze stanice Český rozhlas D-dur přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to skladby, které napsali Ludwig van Beethoven, Petr Iljič Čajkovský, Antonín Dvořák, Josef Mysliveček, Sergej Rachmaninov, Wolfgang Amadeus Mozart a Peter Winter. Na úvod zazní sonáta pro klavír číslo 30 E-dur opus 109 Ludwiga van Beethovena. Pochází z roku 1820 a je to jedna ze tří posledních Beethovenových klavírních sonát. Je věnovaná dceři skladatelovy přítelkyně Antonie Brentano. Hraje Daniel Barenboim.

0: Sonátu pro klavír číslo 30 E-dur opus 109 Ludwiga van Beethovena přednesl Daniel Barenboim.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Symfonickou fantazii Bouře, svůj opus 18, komponoval Petr Iljič Čajkovský na námět hry Williama Shakespearea roku 1873. Zuří tady moře a odehrává se milostný příběh Mirandy a Ferdinanda. Berlínské filharmoniky řídí Claudio Abbado.

0: symfonickou fantazii Bouře opus 18 Petra Iliče Čajkovského hráli berlínští filharmonikové, provedení řídil Claudio Abbado.
1: 6. rozhlas D-dur.
0: Leoš Janáček obdivoval lidové písně a také se jimi zabýval jako uznávaný znalec a sběratel. Z mnoha jeho úprav lidových melodií tady máme moravskou lidovou poezii v písních, cyklus 53 písní, na kterém Janáček pracoval souběžně s operou Její pastorkyňa. Zpívají Martina Janková a Tomáš Král, na klavír hraje Ivo Kahánek.

0: Moravskou lidovou poezii v písních Leoše Janáčka zpívali Martina Janková a Tomáš Král, na klavír hrál Ivo Kahánek.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Symfonie číslo 8 G-dur opus 88 Antonína Dvořáka se říká anglická. Ne, že by ji tam Dvořák komponoval, psali ji ve Vysoké u Příbrami, ale vydali britský nakladatel Novello. Poprvé zazněla 2. února roku 1890 v pražském Rudolfínu na jednom z takzvaných populárních koncertů, které pořádala Umělecká beseda. Dirigoval sám Dvořák, stejně jako při premiéře v dubnu v Londýně na koncertě Filharmonické společnosti. Na našem snímku Český národní symfonický orchestr řídí Libor Pešek.

0: Symfonii číslo 8 G-dur opus 88 Antonína Dvořáka hrál Český národní symfonický orchestr, který řídil Libor Pešek.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Komorní soubor L'Orfeo Bläser Ensemble, jehož uměleckou vedoucí a první hoboistkou je Karin van Herden, nahrál jako jeden z prvních komplet dechových kvintetů a oktetů Josefa Myslivečka. Ten první oktety psal v polovině 70. let 18. století v Itálii, už jako slavný operní skladatel. Uslyšíme oktet číslo 1 S-dur.

0: Oktet číslo 1 S-dur Josefa Myslivečka hrál L'Orfeo Bläser Ensemble.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Symfonii pro soprán, tenor, bariton, sbor a orchestr Zvony opus 35 komponoval Sergej Rachmaninov těsně před první světovou válkou v Rusku. Zhudebnil v ní báseň Edgara Allana Poea, která představuje zvony ve čtyřech různých fázích lidského života. Rolničky na saních, svatební zvony, poplašné zvony a pohřební zvony. Rachmaninov zpracoval ruský překlad, takže text je v detailech trochu jiný než originál. Solisty jsou Natalia Trojskaja, Richard Karčikovsky a Tom Krause. Sbor a orchestr Koncerthebau řídí Vladimír Aškenázy.

0: Symfonii pro soprán, tenor, bariton, zbor a orchestr Zvony opus 35 Sergeje Rachmaninova provedli solisté Natália Trojcká, Richard Karčíkovský a Tom Krause. Zbor a orchestr Koncertgebouw řídil Vladimír Aškenázy.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Wolfgang Amadeus Mozart psal sonátu pro klavír na čtyři ruce D-dur Kechl 381 kolem roku 1772 ve svých asi 16 letech v Salzburku. Sonáta má tři věty, na kladívkový klavír hrají Andreas Steyer a Christine Schornsheim.

0: Sonátu pro klavír na čtyři ruce D-dur Kechl 381 Wolfganga Amadea Mozarta na kladívkový klavír hráli Andreas Steyer a Christine Schonsheim.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Peter Winter byl Mozartův současník, svého času ředitel dvorního divadla v Mnichově a oblíbený operní skladatel. K jeho mnoha jevištním dílům, která se hrávala i v Praze, patří také dvě opery na texty Emanuela Schikanédra, jakési pokračování Mozartovy kouzelné flétny. Psal také melodramy a, jak uslyšíme, také symfonie. Winterovu symfonii číslo 1 D-dur zahraje Mnichovský rozhlasový orchestr, dirigent Johannes Mézus.

0: Symfonii číslo 1 D-dur Petra Wintra hrá Mnichovský rozhlasový orchestr, dirigent Johannes Mézus.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň, nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Georg Friedrich Händel, Air, což je pátá část zvodní hudby D-dur z druhé svity, Akademii staré hudby řídí Christopher Hogwood.

Hrají nám zde vynikající solisté i orchestry, zpívají přední pěvci a nyní si společně připomeneme také sborové a sbormistrovské mistrovství, totiž jednu z největších osobností českého sborového zpívání Pavla Kýna. Byl to člověk s dokonalým sluchem a smyslem pro stavbu kompozice, pro artikulaci, pro výraz, nepřekonatelný interpret sborových děl romantického a soudobého repertoáru, jehož školou prý prošli téměř všichni významní členové pražských sborů. Sbor, nesoucí jméno Kýn, jako slavný dětský pěvecký sbor založený jeho otcem, postavil Pavel Kýn jako smíšený v roce 1959 a seznam nahrávek, jež pořídil, děl, jež premiéroval, nebo třeba filmů, jejichž soundtracky stojí na jeho zvuku, je neuvěřitelně dlouhý. My si teď Pavla Kýna a jeho Kýnův smíšený sbor poslechneme v Janáčkově verzi jednoho z Dvořákových moravských dvojzpěvů A já ti uplynu, u klavíru Stanislav Boguňa.

Filmová hudba je určena k dokreslení atmosféry filmového příběhu, jeho textové a obrazové složky. Nesmí být příliš výrazná, komplikovaná a emotivně vypjatá, aby nepůsobila rušivě. Koncertní provádění filmové hudby jakožto autonomního hudebního díla je při vší oblibě u obecného publika neautentické a hodnotově matoucí.

Dmitrij Šostakovič, finále ze svity k filmu Pirogov, opus 76a. Royal Concertgebouw Orchestra řídí Richardo Šaji.

0: A teď Mozartův Don Giovanni, jedna z nejčastěji inscenovaných oper na světě, která měla slavnou premiéru u nás ve Stavovském divadle v Praze v roce 1787. Vstoupíme do prvního dějství dvouaktové opery ve chvíli, kdy hrabě, toužící po mladičké nevěstě Cerlíně, zve svatebčany, aby si u něj dopřáli skvělou hostinu, kde poteče víno a bude tanec a zpěv a zábava. A sám si dopřeje svá potěšení, takže seznam jeho milostných dobrodružství bude na zítří delší alespoň o 10 dalších jmen. Toto je takzvaná šampaňská árie Dona Giovanniho. Česky se zpívalo Až rudé víno zbarví jim tváře. Zhýralým Donem Giovannim je vídeňský rodák baritonista Bernd Weichl. Londýnský filharmonický orchestr vede George Scholty.
1: Questa fa preparar sui troppi piazza qualche ragazza te con quella cercamelar te con quella cercamelar cercamelar cercamelar senza turbine la ragazza sia

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Neuvěřitelně lehce prý Chopin ovládal klaviaturu. Jeho hra byla charakterizována jemností a poetičností. Ostatně taková prý byla celá jeho osobnost. A oné rafinované jemnosti si teď můžeme užít i ve hře vynikajícího italského klavíristy Mauricia Polliniho v Chopinově etídě číslo 12 C-moll z cyklu 12 etíd.

John Adams, Steve Reich, Philip Glass, to jsou hudební minimalisti. Základním principem jejich hudby je opakování krátkých hudebních motivů, které se postupně nějak proměňují. Říká se tomu repetitivní technika. Zpočátku se zdálo, že minimalismus je slepá ulička hudebního vývoje. Jenomže už 40 let v jeho rámci vznikají orchestrální i komorní kusy, opery, koncerty, oratoria. Skoro to vypadá na nový univerzální sloh. Minimalistické skladby často vystačí s minimem hudebního materiálu, jsou ale naopak velmi dlouhé. Při jejich poslechu nesmíme čekat na změnu. Nejlepší je zapomenout na běžící čas a nechat se unášet tikotem minimalistické struktury. Philip Glass a svita z hudby k filmu Drákula z roku 1931 pro smyčcové kvarteto. Hraje Carducci String Quartet.

Klíčovou osobností americké hudby 20. století byl Aaron Copland, který ve 30. letech velmi neotřele propojil jazz, neoklasicismus a prvky lidové hudby do mimořádně originální syntézy. V Paříži 20. let byl žákem Nadi Boulangerové, po návratu do Ameriky založil festival, vydavatelství, americkou skladatelskou alianci, dále komponoval a později mentoroval mnohé další kolegy, třeba Leonarda Bernsteina. Ze 135 děl Aarona Coplanda vybíráme cowboyský balet Rodeo z roku 1942 a část Hoedown z finální části jako esence všeho, co definuje tu typickou Coplandovskou syntézu, o níž byla řeč. Londýnský festivalový orchestr řídí Ross Popel.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Když byl irský klavírní virtuos John Field se svým učitelem Muciem Clementim na návštěvě v Petrohradu, tak se do Ruska zamiloval, že se rozhodl tam zůstat. Právě zde pak Field vyvinul svůj osobitý styl klavírní hry a vložil jí do zcela nové formy nocturna. Dodnes je mu připisován vynález nocturna. Sám Field jich napsal 18, toto je nocturno číslo 2, C-moll, hraje Benjamin Frith.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Pro svého dlouholetého přítele, výtečného trumpetistu a zdokonalitele trubky klapkovým mechanismem Antona Weidingera zkomponoval 64-letý Josef Haydn nádherný koncert, který mnozí označují za Haydnův nejkrásnější koncert vůbec. Koncert pro trubku a orchestr S-dur. Jeho první větu nám teď zahraje jeden z nejlepších a také nejoceňovanějších trumpetistů současnosti, švédský virtuos Håkan Hardenberger. Doprovodí ho Londýnská akademie svatého Martina s Nevillem Marinerem.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Johann Sebastian Bach, sonáta E-dur pro flétnu a basso continuo, druhá věta. Hraje Yoshimi Oshima, Jaroslav Tůma a Petr Hejný na violončelo.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Josef Haydn, druhá věta ze symfonie číslo 100 G-dur, vojenské. The Chamber Orchestra of Europe řídí Claudio Abbado.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Do Itálie konce 16. a počátku 17. století se nyní vypravíme za Karlem Gesualdem, princem z Venózy. Jeho vokální skladby byly dříve odmítány a dnes jsou proslaveny pro své disonance a dramatický náboj. On byl takový i život Karla Gesualda. Svou manželku nachytal in flagranti a v zápětí byla i se svým milencem zavražděna. I na Gesualda padlo podezření. V každém případě po vraždě se stáhl z veřejného života, uzavřel se na svém zámku a v trýznivé osamocenosti bylo jeho jediným světlem komponování. Tady jeden z mnoha jeho působivých madrigalů, Se la mia morte brami, zpívá Concerto Italiano, řídí Rinaldo Alessandrini.

Antonio Vivaldi, třetí věta z koncertu pro dva hoboje, dva klarinety a orchestr. City of London Baroque Symphonia řídí Nicholas Kremer.

Ludwig van Beethoven, symfonie číslo 1 a její finální věta. Na autentické nástroje hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Jan Jiraský hraje třetí část z druhého dílu cyklu Leoše Janáčka Po zarostlém chodníčku.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Dva habsburští císaři, Maximilián II. A posléze jeho syn a nástupce Rudolf II. Velmi oceňovali varhanické a skladatelské schopnosti Karla Leutona, který na jejich dvorech ve Vídni, respektive později v Praze, strávil dlouhá desetiletí. A v rudolfínské Praze se dopracoval k pozici prvního dvorního varhaníka a dvorního skladatele. Želbohu, Rudolf byl známý liknavostí v platbách hudebníkům a když nastoupil Matyáš, dluhy nezaplatil, kapelu rozpustil a Leuthen navzdory svým věrným službám zemřel v Praze v chudobě. Alespoň, že jeho skladby po stovkách let znovu ožívají a můžeme je obdivovat. Toto je Kyrie ze slavnostní mše na počest jeho císařské milosti Rudolfa II. Zpívá soubor Fraternitas Literatorum Varhany Martin Horina.

0: Fuga je nejdůmyslnější polyfonní hudební forma. Současně zní několik samostatných hlasů, z nichž každý má svou melodickou logiku. Hlasy se vzájemně přetahují o jedno hudební téma. To nejprve zazní samostatně v prvním hlase, pak ho převezme další hlas a ten první ho doprovází. Celkem ty hlasy bývají 4, někdy 5, a téma přechází mezi nimi. Fuga dozrála v baroku, od té doby nikdy z hudebního vývoje nezmizela.
1: Jean-Louis Marchand byl obdivuhodným čembalistou a varhaníkem. V čembalu prý konkuroval dokonce Françoise Couperinovi. Ve varhanách dosáhl obrovského úspěchu nejen tím, že už ve 14 letech zastával post hlavního varhaníka v katedrále v Nevers a později v několika dalších kostelích v Paříži, ale hlavně poté, co mu Ludvík XIV. Svěřil post dvorního varhaníka. Těžko říci, co je pravdy na tom, že ze strachu před přímou konfrontací s varhanními improvizacemi Johanna Sebastiana Bacha Marchand raději utekl. V každém případě pro královský nástroj zanechal fantastické kusy a toto je jeden z nich. Frédéric Desanclos hraje Marchandovu Fugu pro varhany.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Robert Schumann, Snění, číslo 7 z klavírního cyklu Dětské scény, opus 15, hraje Josef Hála.

80. léta 17. století byla nesmírně plodná pro oblast klasické hudby. Vždyť v rozmezí pouhých 5 let se na různých místech narodili Telemann, Rameau, Scarlatti, Händel či Bach. Velcí barokní mistři, kteří nás svým dílem uchvacují do dneška, dnes možná ještě víc než kdy jindy. Pro tuto chvíli volíme Händla a přeslavnou hudbu, jež zněla na anglickém královském dvoře Jiřího II. Hudbu ke královskému ohňostroji, tedy slavnostní a majestátní uvertýru z proslulé svity. Hraje nám Akademie staré hudby a Christopher Hogwood.

Rakouský barokní skladatel a výtečný houslista Johann Heinrich Schmelzer strávil prakticky celý svůj život ve službách habsburských panovníků. A pro nás je zajímavé i to, že když v roce 1680 zemřel, bylo to u nás v Praze. Císař se totiž tou dobou s rodinou uchýlil před morovou epidemií do Prahy. Schmelzer ho následoval a paradoxně za necelý rok moru v Praze podlehl sám. Je autorem množství působivé hudby. My si teď vybereme jeho sonátu, sekundu a cinque pro instrumentální soubor, jíž hraje Muzika Antiqua Praha.

Gioachino Rossini a Lazebník Sevilský, scéna s názvem Fermi Tutti. Zpívá sbor Metropolitní opery, hraje orchestr Metropolitní opery, řídí Erich Leinsdorf.

Hector Berlioz, Harold v horách, první část ze symfonie Harold v Itálii, opus 16, hraje Pinchas Zukerman, Montrealský symfonický orchestr řídí Charles Dutoit.

Johann Sebastian Bach, kantáta Aus der Tiefen rufe ich Herr zu dir, a je to její finální sbor. Hraje a zpívá Bach Collegium Japan, řídí Masaki Suzuki.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Chačaturianův šavlový tanec je z roku 1940 a vychází z arménského folklóru. Je součástí posledního dějství baletu Gajané. Aram Chačaturian šavlový tanec hraje Kirovův orchestr, řídí Valerij Gergiev.

Pavel Vranický, předehra k opeře Poštovní stanice. Komorní filharmonii Pardubice řídí Marek Štylec.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Johannes Brahms, třetí věta ze symfonie číslo 3 F-dur opus 90 ve skladatelově úpravě pro dva klavíry. Hrají Ledevik Kolet a Jakub Bogart.

Podstatnou část svého života prožil blámský skladatel Philippe de Monté ve službách císaře Maximiliána II. Ve Vídni a také u nás v Praze. Byl to ve své době nesmírně slavný skladatel a jeden z nejplodnějších skladatelů 16. století. Ve 34 knihách vyšlo asi 1100 jeho madrigalů. A i když je jeho sakrální hudba v menšině, přesto je impresivní. Asi 40 mší, 250 motet, 140 duchovních madrigalů. I my si nyní vybereme z Montého duchovních děl. Vokální ansámbl Cinquecento zaspívá mariánský chvalospěv Magnifikát. Má duše velebí Hospodina a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.

Frédéric Chopin je s klavírem, klavírní virtuozitou a klavírní tvorbou spojen tak těsně, že můžeme mluvit takřka o synonymech. Chopin je klavír. A Ivan Moravec je, vlastně byl, geniální Chopinovský interpret. Poslechněte si jeho nahrávku Chopinova Skerca pro klavír, cismol, opus 39.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Do přeslavného díla teď nahlédneme a vydáme se za ním do barokní Francie k mistru Marku Antoinovi Charpentierovi. Te Deum je hymnus oslavující Boha slovy Tebe, Bože, chválíme, Tebe, Pane, velebíme, Tebe, věčný Otče, oslavuje celá země. To jsou mimochodem slova z pera svatého Ambrože. A nyní Te Deum ve Charpentierově zhudebnění, jehož preludium je znělkou Eurovize. Úvodní část pro sbor a orchestr, sbor Orfeon Donostiara a Orquesta Sinfonica de Madrid vede José Antonio Sainz Alfaro.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: A nyní hudba sakrální nebo duchovní, chcete-li, moteto prosmíšený sbor a kapela bez doprovodu, které zhudebňuje slova Tu es Petrus. Pronesl je Kristus k svatému Petrovi. Ty jsi Petr, to je skála, a na té skále já zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Tak se stal apoštol Petr prvním papežem. A takto ta Kristova slova úchvatně svým ryzím, polyfoním, kontrapunktickým uměním zhudebnil italský mistr 16. století Giovanni Pierluigi da Palestrina. Zpívá sbor Westminsterské katedrály, který vede Simon Preston.

Henry Purcell, první část ze sonáty pro trubku a orchestr D-dur. Hraje Maurice André Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

Giacomo Puccini, arie z opery Bohéma v úžasném provedení Patricie Janečkové. Jihočeskou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil.

0: Modulace je plynulá změna tóniny, tak říkajíc za chodu. Skladba se otevře, dejme tomu v C-dur, po několika taktech začne modulovat a pokračuje třeba v F-dur. Většinou se nakonec pomocí dalších modulací vrátí do původní tóniny. Kdyby hudba nemodulovala, začala by být po chvíli stereotypní, statická. Modulace se používá jako prostředek hudebního pohybu, vývoje, harmonického klidu, střídaného napětím.
1: Před námi tóny nejproslulejšího maďarského skladatele 20. století, také vynikajícího klavíristy a hudebního vědce Bély Bartóka, takového maďarského Leoše Janáčka. Také sbíral lidové písně a nechával se jimi inspirovat ve své tvorbě. Také nesmírně originální hudba, jako je ta Janáčková. Barták žil od roku 1940 v americkém exilu, pouhých 5 let do své smrti. A mezi pozoruhodnými díly, která zde napsal, je i koncert pro orchestr. 5větá kompozice, zřejmě Bartókova posluchačsky nejvstřícnější. Skladatel zvažoval název Rapsodie, ale vzhledem k tomu, jak exponuje různé nástroje i skupiny nástrojů, zdál se mu koncert pro orchestr přiléhavější. 4. věta se jmenuje Intermezzo interrotto, přerušované intermezzo, a je velmi dobře slyšet proč. Zajímavé jsou také názvuky Lehárovy operety Veselá vdova, respektive Šostakovičovy Leningradské symfonie, protože parodovaný motiv je takřka totožný. 4. větu Bartókova koncertu pro orchestr hraje Česká filharmonie, zařízení Karla Ančerla.

Do úchvatného souboru 36 klavírních fug, jimiž Antonín Reicha ve své době novátorskými postupy přepsal dosavadní hudební vývoj této formy, můžeme sáhnout 630krát a dostaneme 630 skvostů, ať už je tématem fugy vlastní Reichovo téma nebo témata jiných skladatelů. Milan Langer nám teď zahraje 7. fugu D-dur, v níž Reicha zpracovává téma Wolfganga Amadea Mozarta. Mimochodem, tím tématem je úvod Hafnerovy symfonie.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Dnes se ještě jednou vrátíme k pojmu citace. Do minulého dakápa věnovaného tomuto tématu se totiž nevešel jeden případ, kdy skladatel v díle ocituje svou vlastní skladbu. Je to vlastně jakési umělecké sebeoplodnění. Jeden a týž nápad může vyvolat ve skladateli různé hudební asociace, takže z jedné myšlenky mohou vzniknout dvě zcela odlišné kompozice. Už několikrát v těchto pořadech zazněla Beethovenova Óda na radost. Toto privilegované postavení jí právem náleží, tím spíš, že na ní pohlížíme pokaždé z jiného hlediska. Dnes se podíváme na velmi zajímavou historii tohoto skvostného tématu. Poprvé se objevuje v poměrně rané Beethovenově písni.

Po druhé si na ně Beethoven vzpomněl, když psal jednu ze svých nejproblematičtějších skladeb – Fantazii pro klavír, sbor a orchestr. Tady je ovšem téma trochu pozměněné.

Až konečně v závěru skladatelova života se tématu dostalo dokonalého tvaru a důstojného uplatnění. Zajímavé a typické je, že je to jeho nejjednodušší verze, postavená na pouhých 5 tónech.

Tím jsme tedy probrali první případ autocitace, kdy téma v průběhu autorova života hledá ideální tvář. Dalo by se to přirovnat k jablku, které sadař utrhl příliš brzy a ono musí pod střechou teprve dozrát. Druhým případem je, že skladatel objeví téma, které je pro něj naplněno nějakým významovým obsahem a kdykoliv chce ve své hudbě tento obsah vyjádřit, použije k tomu onoho tématu. Dílem Josefa Suka prostupuje úžasně výrazný a lapidární motiv smrti. Téma se skládá ze dvou po sobě jdoucích zvětšených kvart, jedné vzestupné, druhé sestupné. Zvětšené kvarty neboli tritóny byly v hudbě dlouho považovány za ďábelské intervaly a svého času byly dokonce zakázány. Dokonce i v Sukově době bylo toto tritónové téma smrti vnímáno jako nezvykle ostrý výstřelek modernismu. Suk je cituje například ve své pohádce, psané k Zajarově, Radůzovi a Mahuleně.

plné své hrozivosti však téma zazní až na vrcholu Sukovy symfonie Azrael. Azrael je, jak známo, anděl smrti.

Dmitrij Šostakovič vsadil do několika svých kompozic jakýsi hudební autogram, nebo spíš kryptogram. Ze svého vlastního jména vybral ta písmena, která jsou označením not. Z křestního jména Dmitrij lze použít jen D, z příjmení Šostakovič jenom S, ale napíše-li se počáteční Š jako SCH, tedy SCH, máme tu hned tři noty. Je to trochu krkolomné, ale sled tónů D, S, C, H zní velmi zajímavě. Z tohoto sledu skladatel postavil téma, které cituje vždy tam, kde chce vyjádřit své osobní ztotožnění s ideovým obsahem skladby. V Šostakovičově komorní symfonii má téma vyloženě filozofickou povahu.

Skladatelé mohou k návratu k vlastním myšlenkám vést i, řekněme, neškodně zjištné důvody. Každý umělec pochybuje o svém díle a toto trauma se nevyhýbá ani těm největším. Wolfgang Amadeus Mozart pochyboval o úspěchu svého Dona Giovanniho a tak se chtěl trochu přiživit na popularitě Figarovy svatby. V jedné z posledních scén Giovanniho proto celkem bez zjevného hudebního nebo myšlenkového důvodu cituje melodii jedné populární árie z Figarky. Obyčejného smrtelníka, jako jsem já, vždy potěší, když v geniálním, dokonalém díle odhalí alespoň náznak lidské slabůstky.

Citacemi vlastních hudebních myšlenek je celé prostoupeno dílo Gustava Mahlera. Tento muž psal pouze písně a symfonie, přičemž materiál z písní se zhusta objevuje v jeho symfoniích a naopak. Kromě toho témata také přecházejí z jedné symfonie do druhé. Mahlerovo dílo lze tak chápat skutečně jako jeden celek, propojený nesčetnými vazbami. Svou roli tu hraje také rozměr Mahlerových symfonií. Jejich věty jsou tak dlouhé, že musí být vnitřně velmi kontrastní. Jestliže třeba skerco z páté symfonie trvá více než 15 minut, je jasné, že nebylo možno takovou plochu postavit jen na rychlém třídobém taktu a tanečním charakteru. Jsou tu i části lyrické, dramatické a rytmicky pregnantní. Z toho vyplývá, že věty Mahlerových symfonií jsou si vzájemně podobné, někdy i snadno zaměnitelné, protože každá z nich musí obsahovat několik výrazových poloh. Materiál pro symfonie často Mahler čerpal ze svých písní. Tak například v první symfonii najdeme celou řadu citátů z písní Potulného tovaryše. Je možno dlouze diskutovat, v které formě se jim daří líp. V symfonii jsou témata sice mnohem šířeji rozpracována, ale někdy je z nich snad až příliš cítit jejich vokální původ. Rytmický tvar melodií je totiž často diktován s hudebnělým textem a bývá tedy prostší než u čistě instrumentálních témat. Ostatně svůj názor na tento problém si teď, vážení posluchači, můžete utvořit sami. První ukázka je z Mahlerovy první symfonie, druhá z písní Potulného tovaryše. Tyto dvě kompozice jsou vlastně hudebními jednobuněčnými dvojčaty a jejich tatínek, skladatel Gustav Mahler, z nich obou může mít radost.

Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den ze stanice Český rozhlas D-dur přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to skladby, které napsali Béla Bartók, Sergej Prokofjev, Karol Šimanovský, Alban Berg, Miloslav Kabeláč, Igor Stravinský, Křištof Penderecký a Arvo Pärt. Na úvod zazní pátý ze šesti smyčcových kvartetů Bély Bartóka. Tvorba pro toto uskupení ho provázela po celý život a odrážel se v ní jeho celkový umělecký vývoj. Smyčcový kvartet číslo 5 je z roku 1934. Objednala si ho mecenáška umění Elizabeth Sprák-Kulič a je jí také věnován. Premiéru uvedlo Kolišovo kvarteto ve Washingtonu. Na našem snímku je to Challenger Quartet.

0: Smicový kvartet číslo 5 Bély Bartóka hrál Čilinčirien kvartet.
1: 6. rozhlas D-dur.
0: Sergej Prokofjev je autorem 7 symfonií. Uslyšíme symfonii číslo 2 D-mol opus 40, komponovanou za skladatelova života ve Francii. Symfonie je dvouvětá. První věta je sonátová, druhá přináší téma a 6 variací. Orchestr National de France řídí Mstislav Rostropovič.

0: Symfonii číslo 2 D-moll opus 40 Sergeje Prokofjeva hrál Orchestr National de France, který řídil Mstislav Rostropovič.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Karol Šimanovský se často stylově pohybuje na hranici tonality a většina jeho pozdějších děl má jistou souvislost s francouzským hudebním impresionismem. Raná souvisí spíš s příklonem k novému pohledu na folklor. To je i případ variací na polské lidové téma pro klavír opus 10. Hraje Ariel Vernède.

0: Variace na polské lidové téma pro klavír opus 10 Karola Szymanowského hrála Ariel Werned.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Operu Lulu psal Alban Berg na námět her Franka Wedekinda jako své druhé jevištní dílo, které ale nedokončil. Pracoval na ní počátkem 30. let 20. století a ve stejné době osamostatnil několik orchestrálních částí z opery jako svitu. Symfonické části jsou čtyři. Uprostřed svity zařadil píseň Lulu, kterou zpívá soprán. Na naší nahrávce je to Margaret Price. Londýnský symfonický orchestr řídí Claudio Abbado.

0: Svitu z opery Lulu Albana Berga hrál londýnský symfonický orchestr, který řídil Claudio Abbado. Sopránové solo zpívala Margaret Price.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Miloslav Kabeláč je autorem vycizelovaných a závažných děl, vesměs interpretačně náročných. Patří k nim i 8 preludií opus 30 z poloviny 50. let 20. století, z doby, kdy vznikalo i Kabeláčovo mistrovské Mysterium času. Každé z preludií má jiný charakter. Hraje Jan Bartoš, který se Kabeláčovu dílu intenzivně věnuje.

0: Osm preludií opus 30 Miloslava Kabeláče přednesl Jan Bartoš.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Skandál, který propukl roku 1913 v Paříži při premiéře baletu Svěcení jara s hudbou Igora Stravinského, je legendární. Netrvalo ale dlouho a obrazy z pohanského Ruska dobyly svět. V pohanském slovanském rituálu, podle slov skladatele, moudří starci posazení v kruhu pozorují předsmrtný tanec dívky, kterou pak obětují bohu jara, aby získali jeho milost. Předchází uctívání země a následuje zmíněné obětování. London Symphony Orchestra řídí Simon Rattle.

0: Svěcení jara Igora Stravinského hrál London Symphony Orchestra, který řídil Simon Rattle.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Trio pro housle, violu a violončelo komponoval Křištof Penderecký na počátku 90. let minulého století, ve stejné době jako operu Král Ubu. Trio má dvě věty a přednesou ho Tale Olsson, housle, Ingegerd Kierkegaard, viola a Helena Nilsson, violončelo.

0: Trio pro housle, violu a violončelo Krištofa Pendereckého hráli Tale Olsson, housle, Ingegerd Kirkegaard, viola a Helena Nilsson, violončelo.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Estonský hudební skladatel Arvo Pärt patří už ke klasikům hudby 20. století a k předním představitelům hudebního minimalismu. Uslyšíme Pärtovo Miserere, pro sóla, smíšený sbor, komorní soubor a varhany. Zpívají solisté a sbor Bavorského rozhlasu, rakouský ansámbl nové hudby řídí Howard Arman.

0: Miserere pro sola, smíšený sbor, komorní soubor a varhany Arvo Pärta zpívali solisté a sbor Bavorského rozhlasu. Rakouský ansámbl nové hudby řídil Howard Arman.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den ze stanice Český rozhlas D-dur přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to skladby, které napsali Ludwig van Beethoven, Petr Iljič Čajkovský, Antonín Dvořák, Josef Mysliveček, Sergej Rachmaninov, Wolfgang Amadeus Mozart a Peter Winter. Na úvod zazní sonáta pro klavír číslo 30 E-dur opus 109 Ludwiga van Beethovena. Pochází z roku 1820 a je to jedna ze tří posledních Beethovenových klavírních sonát. Je věnovaná dceři skladatelovy přítelkyně Antonie Brentano. Hraje Daniel Barenboim.

0: Sonátu pro klavír číslo 30 E-dur opus 109 Ludwiga van Beethovena přednesl Daniel Barenboim.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Symfonickou fantazii Bouře, svůj opus 18, komponoval Petr Iljič Čajkovský na námět hry Williama Shakespearea roku 1873. Zuří tady moře a odehrává se milostný příběh Mirandy a Ferdinanda. Berlínské filharmoniky řídí Claudio Abbado.

0: Symfonickou fantazii Bouře opus 18 Petra Iliče Čajkovského hráli berlínští filharmonikové, provedení řídil Claudio Abbado.
1: 1. Český rozhlas D-dur. Leoš
0: Janáček obdivoval lidové písně a také se jimi zabýval jako uznávaný znalec a sběratel. Z mnoha jeho úprav lidových melodií tady máme moravskou lidovou poezii v písních, cyklus 53 písní, na kterém Janáček pracoval souběžně

0: Moravskou lidovou poezii v písních Leoše Janáčka zpívali Martina Janková a Tomáš Král, na klavír hrál Ivo Kahánek.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Symfonie číslo 8 G-dur opus 88 Antonína Dvořáka se říká anglická. Ne, že by ji tam Dvořák komponoval, psal ji ve Vysoké u Příbrami, ale vydali britský nakladatel Novello. Poprvé zazněla 2. února roku 1890 v pražském Rudolfínu na jednom z takzvaných populárních koncertů, které pořádala Umělecká beseda. Dirigoval sám Dvořák, stejně jako při premiéře v dubnu v Londýně na koncertě Filharmonické společnosti. Na našem snímku Český národní symfonický orchestr řídí Libor Pešek.